0: Šest šmečno popečech je dženca džil přírody s mojze s Matejom. Vožne je přírody a ja praju raz vožne rajnče lapce do mě zvoča. A Matej má s tým tež přeladku do vůsovania.
1: Dobar ranko vám. V našej hučnej rubrice Crescendo přeradí vám Simon Heduš kandidom, kelko kaloriju poprom spaliče, když instrument raječe. Kelko to dokladne je, odvisuje menice od instrumenta a čujeka samo, no to sem čipne na Simonovo obličenja. V rubrice Vieda, Viedomost a Una Makanki venuje se Mirčin Venk v úspěchám při lékovaniu češkoho raka. Milan Grojlich je za vás ižo raz do nuho vúdača vúdatka poladal a rozpravia vo Šulskim muzeju v Stroži, kde sme nedavno skupinu šulorju a šulorku převodžili. Tam sú menence nauknili, kak je sa ište pred let stotkom vúčovalo a potom sme vám tež galeriju zestajili s impresiemi Božo očivo. To poladajče rada raz na naše internetové strane a našu app MDR Savia.
0: A nech se přemyslí, ty dobíš taký kontrabas šlepovač, to si tady znovu to práci, ty docela do trúnu přímno, abo?
1: Hoj, ne, moje posty na napríklad jenom klavírem, to sú fajnčenke, to ja môžu prajť.
0: Tam sú vodbu, sú tam povečiť. Dobre, nepšie, môj Mati Čismok, Adjana Fričec, Rimichová, štúdiu spieva Tomáš Walter.

0: W Budyśina a po was doma, po hornej Łużyce, pansat najprzede raz wostanie w biorania a dopołnia dżęca w biudnia, wularamy potom jenoż zrytka raz słońco, wostanie wycykojte a żywe slebro te zalize dżęca na maksymalnie 20 stopniu.
1: Včeraj so tojšto najšlo tež na šelakih mestnostčah, jenž dere so nije so tu ničo zveho stavo, prajmo runu tak, ale dešč je trebne, příroda je so dere napiva, no ja, rimavo je so tež. Na druhá so ničo nestava, keď bu pak prošu štujše ze smopetom po puču a dobi niče přes lese, tam je vezate štujšto ze štomodele pvavivo, so nebrhče niče paneli, so nebrhče sobopsuneli.
2: Serbský rozvoz.
1: Tež poky všetkým tým, ki so ze spešnými kolesami po puču, peč po napu, šestčeš.

Dženca zahaja so v Holešovski Dubravce sakske mištarstva, konjace mištarstva v skakanju, z večonim kinom, juca nedželu zmija tam nimo v ubeđovanju, tež vodmenjace program za dječi kiš moža, tež raz na ponju se to jedne kovo verčeč. A so tež na konje zvučič, dež su tež išče male. Dženca koncertuje šulari o budovskej okresnej učmej šule v Nemsko-Serbskim ľudovém dživadle na volnym jevišču a pokazaja, što sú v šulským leče navuknili spočatk. Je dženca večer sedmich, je to potakým šularský koncert a prošu vodce přikleskovač. To runia dženca ešte pošelní vodcioch na dvoru v svedien do Serbského muzeja v Kočebusu. Téma je vonie modročist s přednoškom a praktickým vúspytaniom húčne v obruvi popudňo Jake Švác. Až tu chce doživiť koncert českej skupiny Rajtaj z Svarnočic, potraž hudbňa basnie Milena Rabala, tu nech sa poda do Kravažic podľa Českej Lipy v tamnejšej kavarni pod Ronovem. Započne sa koncert dženca večer sedmich. A júce vúseva v MDR televízii zase vúľadko a to kež stajne všipodňu 12. A to runia júce sobotu zmieče Bružiske haly v Vojerecach vúľku bursu za numismatikario potajky mnúčiky šromáča historické peneze potrania dževečich hač to přípodňa 12. Sče tam vítani a ja bych tam tiež sraz tam si to vobladať tam jo neštolus tajka vúľka dobrá nalada a šice ladaja zbieraja a so rozmovieja Cibilky naše s čem.

0: Nábožné slovo.
1: Mačenco Günther Wink, ze Strivcu.
2: Čakaj na knieza, buď dobreje nádžije a posiln svoju vútrobu a čakaj na knieza. Marta praji Jezusi, knieže, kdyby tu byl, môj brat neby vumril. Tola tež nitko viem, so tebi bôd dá, vo čož budeš jeho prosič. Čakaj na knieza steji v ochranovských hesvach. Staré přísvovo nám praji, dobra viec treba kvílu. V času, v kotrimž so svět na nové vášnje riaduje, dyrbime čerplivosť mieč. Najprede dyrbi staré skončene byč, so môžeme znova započinač. Najdrohotnejšie bohatstvo človiestva je mír. My k čišťenio sme namovieni nic s brunjemi, ale se svojami vo mír vojovač. V našej cirkvi slyšíme bohužel malo svovo za mír. Ľube knieže, nedaj nás tak dlho na mír čakač a daj politikariam viac zamovitosti za svět, náš kraj a náš ľud.
1: Dobre, Günther Wink ze Strivcu. Venadokua zamovitosti srbského evangelského zviazka.

0: nakladné auto?
1: A miešala
0: tvária zromadne
2: na našim tvarnišču.
1: Dobre ranie, Bagaro!
3: Dobre ranie, Mišova. Nejedenca, krásny deň.
1: Aj, sme tu tento deň veľa docpili.
3: Ohaj, popravom sme náš plán za tu tento deň ižo vodživali.
1: Što da je s nakladným autom? Čo dla vone tak okolo smali?
3: Poj, čini moj vomire dale. Dole trebam beton.
1: Ižo zaso je nakladné auto nimo smalivo kajž bysk.
3: Dokelž treba moj přichodný stop. Hevak to s potom ničo nebude.
1: Sme stopy za cebe podzasadili. Okolo cebe je vulké ležonosče.
0: Tu prošu, přichodný stop.
1: Što to je nakladné auto? Je to la pjatk. Nedom je konc tyčenia.
0: Viem, ale moja liščina.
3: He, kajka liščina da?
0: No vieš to, la bagaro, so mám stajne liščinu s narovkami, kýž potom odhučkujú.
1: Nakladné auto. Liščina za tutun tyčen je zaujistče dospolne odhočkovaná.
0: Niepak, ona je prejč.
3: Prejč? No kde to môže byť?
0: No nemám žádne zdáče. To je hotová katastrofa. Liščina by ešte tajka dlouha.
3: Dočakaj. Tyto lahyša ništa dňu dlho, kajž bez vôve vokova jezdíš.
0: No kajž bez liščine, bagaro, kajž bez liščine.
1: Bez nie, vieš, čo nevieš, to máš činiť?
0: Bez nie, nima mira. Hače nietko opravde šo hotové? Drbiu dále.
3: Vokomek na kvadná auto, přemyslujme raz hromadne. Ja držanú liščinu nemám, kýž bych odhočkoval, ale naše nadavky se spomjatkujú.
1: Ja tež. Tutun týdeň sme mieli nadavk šitke stopy za pot okolo ležonosče nastajíč.
0: Haj.
3: A to sme nemali docpili. Ci stopy ešte faluja. Drbíš je po takém nedže ležomeč.
0: Haj.
1: Tobie za tutun týdeň šitko.
0: Viac nic.
3: Po takým přivez mi falovace ci stoupe k džiram, kýž nedom vôriu. Doričane.
1: A potom je kunc a sjatok.

0: Leonie. Je dospěvala na poslední.
1: Srbský rozhlas. Povězte. Ve studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ráno. V stolice Albánijské v Tiráně zetká se tuntežen dživová skupina slovenských menšinů. To je Federalistická unia autochtonných národných menšinů Fluens dživová. Dživové skupině, kotrež předseda je Hartmut Leibner, přísluší tež Serbia. V Tiráně chce, že se především ze položením makedonské menšiny v Albánijské zavěrač a z rolu národných menšinů na západném Balkáně na půču do Evropské unie. Při Vaskovskim Nivovim lesu nastane prvnja doživjenska stacija Krabatove kolesovarske štečki. Tam ma so za nječe 20-30 euro budka za vočastvenje s dvoričnimi taflemi, vosebitimi špijelemi a v obrazoj galeriju s počom ke Krabatove povedce natvarič. Projekt dostane spihvanje z liderovoho programa, tak Klaudija Štegličova od regionalneho menedžmenta Hornjovužiska Hola a Hate. V nazemje ma so tvarič, kletu ke spočatki sezone ma budka za kolesovarju a pučvarki potom hotova byč. V biju přichanih let ma podvu Krabatove kolesovarske štečki cirkonje 12 tekih doživinskih staciju nastač. Skladnostnje 110 narodnin Jurija Brezana převedže domovina přichane tydžen v budešinje projektovej dne. Kaj ščera informovachu, vopčili 170 šulorkov a šulorjev sedmih letnikov Skulova, Radvorja, Ralbic, Voklec a Budešina. Na šelakorih stacija su nadavki spriotovane, kiš so ze živenjom a tvorenjom spisovačela zabiraja. Partnerojo su Smolarec Knijanja, Nimsko-Srpske ludove dživadvo, Srpske institut, MDR Srpske rozvoz, Dom Brezanec svojbe v Budešinje, Srpske ludove ansambel a v Srpskim domje projekt Zari a domovina. V občelnice maja napšikvat post za Instagram šijotovač a figuru modoho brigadovnika na fasadje Srpsko doma usledič. V Rulec Mönje nad Spreviu, ki suša do gmene Trebin, chce ja dožit most při spuščadle zanirovač. Dole v obsamtnichu radičel je jednomostne na zajšem posedženju gmenske rade. Nadok za to dosta čislanja z Brezoki, pačič ma to nešto viacač 110 euro. Rulec Mön nad Spreviu je pola turistu v oblubovane a poskyčuje mjestruj mjezbe s čomom abo pfavidvom, kaj šte je škole svarske ture. S ponovenjom mosta chce ja v augustče započeč a konc leta hotov. V Holešovski Dubravce je konstitutinja skakanski turnir ve všich staromnih klasach. Kajž je zdjeli nesvačanske jehanske dorstvo, vrubeđuja so jehaki a jeharjo ze svojimi konjemi sobotu a nedželu. Jako vršk prizamknje so vrubeđovanje ze zapšahami. Nimo prúvanju zmeja tež forum vede a zabavu za dječi a svojbe. Zahredoma zakskih mištostvu v Holešovski Dubravce je krajne zvijask konjaceho športa. A to ne bihu naše povestče, kiš namakače dale na naše internetu i stronje, ale naše app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A v Budešinje a poprom po Horni Užice se dale deščuje, tu pokaza žive slebro runje cínače stopňu. Pancate najprede raz na ranje vostanje. V biodnja vuladame potom jenoš zrytka svonco, tu a tam su zaso tež nevetra abo švijele možne. V biodnja vostanje vicikojte a žive slebrote docpje dženca maksimalnje 20 stopňu.
3: A dženca rano je samo puchare metavo, to reka zo nichtu navo počinče.
2: Ne rozumio. Puchare?
3: Dež so kapa.
2: Aha.
3: So dež švijele.

znáte jako Girlywood. Najvěřil jsou tam to, što světosvávných filmů natočili, nahrali, produkovali. Kate Winsletová, běž ty vorlézerin, nebo Jackie Chan. Ve 80 dňách vokovo světa půjčovace a dundace a tyž ve Girlywoodčeve zorecu zastavace. Nitko, pýtaja tam zaso za historický film Kompazo, to říká sobu skutkovacích nic ve vůných holí, ale ve podlanských rolách ľudí, kýž tam po hasách dundaja a druhé věci, potom tež činia ve filmě, menujúce film má rád škunc 19. letstotka, pýtaja tam žony a muži, ale ze stojšto obmiezovaniemi mužojo nemili väčšie hač 1 meter 8 80 byč drbieli tyž tomu přivosovač zohim po času tyž vosy cijaja. Net mieli žaden tatu abo nekaký hinaši piercing mez voči mieč a tyž žonam je tojšto přikazu napríklad žane barbene vosy, tyž žane piercingy, žane kumštne nohče, tyž žane vosy barbene abo tyž žaden solari bruno brune. To nemili byč, když můžete to šitko tež poslužovač a odkniovač a prajč nie. Tajka, ja nesem, to ja ničo nemám, ale chcú sobu činiť jako kompáska, abo jako kompáza potom môžete so tam ve zolacu přizivič. Jeden to 5 dňu mili tam namiestne byč a to za čas vulkých prôznin jeli mače zájim, potom poladajče na internetovú stronu agentúr filmgesichter.de www.agenturfilmgesichter.de v jednom svoje a potom môžete si ešte raz všetko prečítať a snáno vidíme vás potom na Vulke Pvachče v kinovém filme Vulkým hollywoodským. Menšinou pod Sibylky na sedomie.

0: Popšečeno mi kusk rajnše reje. A ja si nemôžu predstaviť, že so vám to nespodoba 5 minčinu do 7. A netko doličíme si v myslach raz do Frankobroda nad Mohanom. Na tam nie šelieta niščo, to je vôľké dosť. Tam mea chučera menujce aj celé neušiedne pad. Matejo, što je so stalo?
1: Hač Spiegel Online, Bild, NTV, aber tež Frankfurter Rundschau. Švíce písaja vo neušiedne nespožučera. Tam je so menujce bola jedno Lufthansa letadva, kýž by poprom celé nové pred na kuska kolesu zvamava. Letadva te stejše runie při Gejče a dobieše potom do Los Angelesa odlečeč, ale při přijotach je so potom nadobo tute letadvo dopredka zetsvo. Na to je zavište porane rungsvo tam viacori sobudovačero suso zranili a dobrachu do koronie. A ta Boeing, kýž je so skoncva, je sa hakle loni tvariva, bie hakle od letušova februára popuču a netko so veza farovce dokvane s tým zabiraja. Čak dla sa tekne što stiva, pola teke je nuje mašine stač môže.
0: A nech sa prašiš. A slyšiš tak tu zvuk, kdež so to potom tam se s tými kšidvami a pon rungs.
1: Tak nekakaj.
0: A po ňoho to. Čakuj za čím, Matejo.

A kak punčo hučbne dale? Aj, aj. K prebetrenjom. Panka rece naspiewam. A to je Nikol Simonova v rajnčím svunčku. Na dženze se svunčkom moc ničo nebude. Skýry v rajnčím dešču. A to je Sebastian David Förster. Hej ty. Hej vy tam doma. Dobre ranie. Sú tam niečo no posede mi. Eva Maria Pikatova, Nova Ranje. Sedam posjetite mich.

0: Гаиму личение на повасмех.
1: Сербский розвоз. Поездже. В студию Матей Джисваук.
2: Доброе ранее. Při Vaskovskim Nijovom lesu nastanje prvnja doživjenska stacija Krabatove kolesovarske štěžky. Tam má so za nječe 24,000 euro budka za očastvenje s dvoričnimi tafljami, osebitimi špijelami a v obrazovi galeriju, k počavom k Krabatove bojicce natvarič. Projekt dostanje spichvanje z liderového programa tak Klaudia Štiglichova od regionalnoho managementa Hornjo Vužicka Hola a Hate. V nazimje má so tvarič klitu k spočatki sezone má budka za kolesovarjo a pučovarki potom hotova byč. Ve biu přichodnich let ma podvu Krabatove kolesovarske štěžky cokonje 12 takých doživjenskich stacijů nastač. V stolice Albanijske, v Tiranje, zetka son tun tydžen dživa skupina sujanskih menšinov. To je Federalistická unija autochtonych národných menšinov FUN zdželiva. Dživovej skupinje, kotrež předseda je Hartmut Leibner, přisušeja tež Serbia. V Tirani chceža se především z položenjom makedonske menšine v albanijske zabirač a z rolu národných menšinov na zapadnem Balkane na puču do Európskej unije. Skladnostnje 110 narodnin Jurija Brezana převedže domovina přichodne tydžen v budešine projektovej dne. Kajž včera informovahu, vopčili so 170 šulorku a šulorju 7 letniku Skulova, Radvorja, Ralbic, Voklec a Budešina. Na šalakorých staciach sú nadavky spřijotovane, ki so se živenjom a tvorenjom spisovačela zabiraja. Partnerojo sú Smolarec Knijanja, Nimsko-Serbske ľudové dživadvo, Serbsky institut, MDR Serbsky rozvoz, Dom Brezanec svojby v Budešinje, Serbsky ľudové ansambl a v Serbskym domie projekt Zari a Domovina. V občilnice maja napríklad post za Instagram přijotovač a figuru modého brigadovnika na fasáde Serbsko doma vusledič. V Holešovskej Dubravce je konstitutina skakanský turnier ve všech starovných klasách. Kajž zdžili nesvačanské jechanské tvorstvo, vúbeďuja so jichaky a jichario se svojimi koniemi sobotu a nedželu. Jako vršk přizamkne so vúbeďovanie se zapšahami. Nimo prúvaniu zmeja tež fórum viede a zábavu za dječi a svojby. Záradova zakských mištostvo v Holešovskej Dubravce je krajný zviazk koniaceho športa. V Rulec Mönje nad Sprevju, kiž svuša do gmene Trebin, chceža dožite most při spuščadle zanirovač. Dole v obsamknichu radičal je jednomostne na zajšnom posedženju gmenske rade. Nadok za to dosta čislanja z Brezoki, pfačič ma to nešto viacač 100,000 euro. Rulec Mön nad Sprevju je pola turistu voblubovane a poskyčuje mestrujem jezby s čomom abo pfavidvom, kajštež kolesomarske ture. S ponovenjom mosta chceža v august započeć, a konc leta hotovi być. A to one bichu, nasze povestče, kiš namakače, tež na naše internetoj strane, a v naše app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A při cínače stopňach so dále tež čuje po cvi horni Užice poprom pancate najpredaraz na ranie vostanie. Dženca v bjudnja vuladame, potom jenže zrytka svonco, přeco zaso sú tež švíle, abo tež nevetra možné, vostanje vycikojte a živé slepo zaleze na 20 stopňov.
3: A stano môže z vás nikto doma do buňko poladačky, ktorý je so najšvo dženca, ano, nechach do záchode na mokrú traumu. Na púčach si ničo nestáva dobrú jezbu do dženca, hop, jatka, to je kusk, kajš mostčíkové dženy, kod si dobe došle, tu si zaso nic, 4 minčine po napu, vosmiche.
1: Serbský rozvoz.
3: Eko trošku li dobi nádživo, tu si zaso nic. Vidíte, to. Ďaši ty pšivo sú ješ dále.
2: Ja du pekore, ty si tešne
3: Štory po napovoz mi.

0: Pečhdovo se mi.
1: Nabožne slovo.
0: Nadženca Günther Wink z Drivcu.
2: Čakaj na knieza. Buď dobreje nádžije a posiln svoju vútrobu a čakaj na knieza. Marta praji Jezusi. Knieže, kdyby tu byl, môj brat neby umrel. Tola tež nitko viem, so tebi bôd dá, vo čož budeš jeho prosič. Čakaj na knieza steji v ochranovských hesvach. Staré přísvovo nám praji, dobra věc treba kvílu. V času, v kotrimž so svět na nové vášně riaduje, dyrbíme čerplivosť mieč. Najprede dyrbí staré skončené byč, so môžeme znova započínať. Najdrohotnejšie bohatstvo človiestva je mír. My kčišťenjo sme namovieni nic s brunjemi, ale se svojami vo mír vojovač. V našej cirkvi slyšíme bohužel malo svovo za mír. Ľube knieže, nedaj nás tak dlho na mír čakač a daj politikariam viac zamovitosti za svět, náš kraj a náš ľud.
0: Dobre, Günther Wink ze Strivcu, v nadoku a zamovitosti je Serbského evangelského zviazka.

0: Česat čmejčinu povosim ich je, nudom jedna čmejčinu povosim ich, bola tam je zastojnikam nablido. Je poskam, što su Matej napojedali.
1: Policija z Čili.
2: V Slepom například, tam je 40-letný muž v sredu poponju ilegálně na industriové přestrení in štom puščil. Stráža policajská revíra přikvata, to chceš muž z dungštoma runě odvěst. 10 euro škody je nastavo a revírová kriminálna služba nitko dla padůstva sledí. A na A4 do směra na Zorec, mě spoučnicu a ornom, tam je so při nakladném auče začarovším obruč kolesa buknula. Džele buknenie je obruče z Lečachu pon do PKV-a, když by v samstnym smere popuču a auto v obškodžichu. 10 euro škode nasta, ale zranene nichtu nebu.
0: 12 po 5. Ach! 12 po 8.
2: Ja, ty jo, je ne 5 vidíš, ja, Diana, hodaj. Ja,
0: tam te 5 runi skočivo, vieš. Nike 12 po 8, tam rani pri Saske, ale musíme prede hižo s Matejom o tom Richardovi. A ve hučbe, to vy potom nesvršíš, že je pravo menší, ja bo oproti tiež raz rady s spolcajami jemu popuču byl, snano tiež raz junu kontroloval a na to smo so dojednavoj, zo by Matej kontroloval hač všetkým popravom Varnovanska Vesta posve.
2: To merjamo zajmu, hač makuj ženu, poranu vulkoš aber sind doch Pantecke Pschemauke, aber Pschulke, aber hey, da wo mir raus sein muss.
0: Hast du wohl die Frau, die Party gerade Pampuchisch? Die Menschen in der Wille, Gnade, die gekunst. Stutt euer Dr. Taste, Miserderiette. Musik.

V Lipščanskim centru je za eksperimentelne medijove umjestvo CIMT, a to ste jutce prenikroč do srpske v središtu, dže vo srpsku elektronisku hučbu. Vodmija so tam koncerte dževarnički, přednožki, zajmce su prošeni od připodnja jene. Podla budu mje s drugim skupine, respektivnje v umjev čekajš Uta Švedžic, srpska Rija, Valboga Vaudžic, Berlinska Droha, a Jakub Grulkiš je celovic tež organizoval, a vone CIMT centrum na Makače na Torgavskej droze čisvo 8.10.

Dženca koncertuje šulerio Budyskeje v okresnej hučnej šule v nimsko-serbskim ludovim dživadle. To je tak rece zakončenje šulskoho leta a vjezo chce džamoči hučbnici ti šitkim hosčom pokazat, što su ve bihu leta tak derje naukli a nadžija so na přečelny přiklesk. To runje dženca šče prošenje vo cioch na dvoru v Svijin do Serbskoho muzeja v Kočevusu tema je vonje modročist s přednoškom a praktickým opetovanjom a vuspetovanjom hučmje v obrubi popodnjo Jake Švarc. Vohnjova vobora nebečice přeprošuje šitke dječi starše i djedov a voki na dječace Svijin. Juce je popodnjo dvima je start, přide poče, dobrovolnije vohnjovije vobore v nebečicach. A zavěšče říká tam těž voda máš, když tam vůjke prskaně bude nádžio mě vědro těž to přetraje. A potom poladáme do Austrijské, když chceš se tam doječ na pasionské ry, to bude od 26. do 30. junia, odmije se putnická jezba do austrijského Sankt Margareta, Margaretena, tak voko. Zajímce může se pola Šmitec Švarcec vozit vůnistva přizivit svůj ještě svobodný měst na potekým. To se vůdaní šako tam tež pasionské ryve austrijské vopetače. A potom poladáme tež ještě raz na Jucišu sobotu kulturna zaroda serbského ľudova ansambla. Přímostče Mira víta svojich hostčí dvojka Helena a Jan. Tam koncertuje tej Juce večer na po 8.

0: Servus.
1: Na wiesz, w gromad do przepchosto ja Jinsa Serski muzej Chrzebozu. Jinsa jo lietne dwero we swiejen, kto mu nie dajo jano kofia tyka in sale teke kulturu, wet medro sichcha bujo to grono z geniasho, kako gdy dajo najnowsze inicjatywy za weżywienie łużyskiego medro sichcha, a słuchajcho na dobru z ruku getowanu muziku, serską muziku z umiocom jake Schwarz. Przez to teke ten moto Jinsa, carna jaka medra szorca, wet z Čech vedpůdňa zastupil dámotne. Kupaňská sezóna jo startovala a v novém jorazu jo ten týždeň dre vedverivo nejmenšie kupaňiščo petgovým nebiom v celej Úžice. Malko ale fajna nové, najlepšia gešpa za vedechanie kaž z čaduce v Slipianskem regióne. Kupaňiščo jo vedne da kúšte žen vedverione, kaž vietro jo vedpůdňa vedcíka dviju až do sedmých jacu. Serbske bilde a film se pokazuju ve Flemingu. Tam buža viče pšeglietka bramborskega umjostva pod titulom Ved o Pšichod. Karolina Krautzec zabera se z Brunicu a s feminizmom ve Serbach. Luka Lietko alias Luka Golinski přiobrožio se serbskemu kvirnemu živenju. Amira Dubjanec jo veršava s Luka Golinskim prijedne serbski coming out film, ten se teke pokažo. Teke dalšne bramborske umjocoky a umjoce budu ustajaš a to ve klubovém domě ve Ludwigsfelde. Více informáciu ve internete pet Kulturland Brandenburg. Umjostvo petkovým nebjom mežoš o sebi oglidaš a rovno tak kupiš domu Nyski muzej v Dešnje jo přepšosu zase umjotce z regiona na umjotský svěžen Víče a Nieželu. To bužo, všetci vet jadna z všech dostarych, v samském cacu vetmejo se umjotský plenér z Gabriele Gittel přiglidajša umjotcam, kak nastavajo živé bilde rostlinu a krajine za kulturný program jo teke starane. Potajemnosti bogata krajina upšestrio se predke luborazom. Stare bajki a povesti ulicujo ve serbskech miestnu a grodu, což a tu krajinu zeznaš, a to na serbske jo vam kazane na serbske vandrovanie dolno serbske recnije šule, viče ta buža bla Bilova, nimski Bilo, Jens Martin a Gregor Večorek buža tej vas vjastš, a ulicovaš ved natura a ved historie, vandrovanie trajo 5 štundo, Dobre cerie treba šo, zmakajú se viče zega žasošech, obžilinie pvaši 8 euro. Nižilu raz namšo iš na nešetnem miestne, bez triažovie bužo taká pet zvenicu. Farar Jakob Simon umyslio se za to všetci interesantnú tému a ten raz žo vato, co sú vejsanárie niega grali ako žiši. Namša ta bužo nižilu zega žasošech. V samskim času buža vesipna serbsko-nimska namša veslepem, pet motom spivajša Bogu nový spiv, ulicujo liturgia ved medce muziki a žoteke vosjarske dude, fararka Jadwiga Maling a vikarka Zofila Dolan buža tej namšu žaržaš a vy možoša ju svišaš přes radio MDR Kultur ju usčevajo ved ziga žasešich. Jo, co čo naše pokazky ešte raz citaš, to môžeš ho na našom internetovém boku pod rbb-online.de/som.
2: Jo, a vedrové úglede za ten koľc týždňa mám hešči k tým pokazkám.
3: Vedro.
2: Vedpúdňa môžeš ho hešči Mežo se tam sem hešti desčovaš, samo jednotlivé grímania sú možné maximálne 22 stopňov pokažo termometa ženca. Sobotu do pôdňa byče a jano píčku obmrocone, vod pôdňa mežo se zase chrapiaš, víče píčku šopej až do 26 stopňov. A neželu přibera več, vestaňo pak z väčšego suche pla 20 do 24 stopňov.
3: RBB. RBB. Serbský program. Ľubujeme našu riecu.

0: Kapelis.
1: Na wjasowu gromadu přepšasuje je žinca Serdeský muzej Rešobrzu. Žinca jo lietne dverove svižen, k tomu nedajo jano kofia tykajn, ale čeke kulturu, vet medro šišča bužo to krono zgeniešo, kako gledajo nejnoše iniciative za veževinje hužilskego medro šišča a suchešo na dobru z ruku getovanu muziku, serdskú muziku s umilcom Jake Švarc. Přesto teke ten moto žinca, carna jaka medra šorca, vet zig Čech vedpůdňa zastupio dermotne. Kupaňská sezóna jo startovala a v novém jorazu jo tentežen dre vedverivo nejmenšie kupaňniščo petgovým nebiom v celej Užice. Malko ale fajna nové, najlepša gešpa za vedechanie kaž z čaduce v Slipianskem regióne. Kupaňniščo jo vedne da kúšte žen vedverione, kaž vietro jo vedpůdňa v cíga dviju až do 7 jacu. Serbske bilde a film se pokazuju ve Flemingu. Tam buža viče pšeglietka bramborskega umjostva pet titulom Ved o Přichod. Karolina Krautzec zabera se z Brunicu a s feminizmom ve Serbach. Luka Lietko alias Luka Golinski přiobrožio se serbskemu kvirnemu živenju. Amira Dubjanec jo veršava s Luka Golinskim prijedne serbski coming-out film, ten se teke pokažo. Teke dalšne bramborske umjostvoki a umjostve budu ustajaš a to ve klubovém domě ve Ludwigsfelde. Více informácií v internete pod Kulturland Brandenburg. Umjostvo petkovým nebjom mežoš o sebi oglidaš a rovno tak kupiš domu Nízky muzej v Dešnje jo přepšosu zase umjostce z regiona na umjostský svěžen Víče a Nieželu. To bužo, všetci vet jadna z všech dostarych, v samském cacu vetmejo se umjostský plenér z Gabriele Gittel přiglidajš a umjostcam, kak nastavajú živé bilde, rostlinu a krajine za kulturný program jo teke starane. Potajemnosti bogata krajina upšestrio se predke luborazom. Stare bajky a povestči ulicujo ve serbskech miestnu a grodu. Cošo tu krajinu zeznaš, a to na serbske jo vam kazane na serbske vandrovanje dolnoserbske recnije šule. Viče ta buža bla Bilova, nimski Bilo, Jens Martin a Gregor Večorek buža tej vas vjastč. A ulicovaš ved natura a ved historie vandrovanje trajo 5 štundo. Dobre cerie trebašo, zmakajú sa viče zega žasošech, obžilinie pvaši 8 euro. Nižilu raz namšo iš na nešetne miestne v Striažovie Bužotaka pet zvenicu. Farar Jakob Simon umyslio sa za to všetci interesantnú tému a ten raz žo vrto, co sú vejsanárie niega grali ako žiši. Namša ta buža Nižilu zega žasošech. V samskom času buža vesiepna serbsko-nímska namša ve Slepem, pet motom spívajša Bogu nový spiev, ulicujo liturgia ved medze muziky a žoteke vo serbske dude, fararka Jadwiga Maling a vikárka Zofila Dolan buža tej namšu žaržaš a vy možošo ju svišaš přes radio MDR Kultur, ju usčevajo ved ziga žasošich. Jo, co čo naše pokazky ešte raz citaš, to môžeš na našom internetovém boku pod rbb-online.de/som.
2: Jo, a vedrove uglede za ten koľc týženia mám hešči k tým pokazkám.
0: Vedro.
2: Vedpôdňa môžeš hešči Mežo se tam sem hešti desčovaš, samo jednotlivé grímania sú možné maximálne 22 stopňov pokažo termometa ženca. Sobotu do pôdňa byče a jano píčku obmrocone, vod pôdňa mežo se zase chrapiaš, víče píčku šopej až do 26 stopňov. A neželú přibera več, vestaňo pak z väčšieho suche pla 20 do 24 stopňov.
0: RBB. RBB. Serbský program.
3: Ľubujeme našu riecť.

Tony Bennett, my favorite things ve serskem programje. A juž jo náš zgromadne cas mimo. Statojšo derje do końca tyžinja niže lus me zase za vas tu. A ve mjaze casu me žošo tek naše povestči a přinoski ve internete cytaš. Mojo mje jo Diana Šicová a ja se nintoch rozšoknujom. Mešo se derje.